Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu.

Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát.

0: Maxi.
1: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
0: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
1: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Současní maturanti budou mít kvůli omezeným místům na vysokých školách výrazně stíženou pozici. Vláda totiž v návrhu státního rozpočtu pokrátila vysokým školám finanční prostředky. Podle České konference rektorů tak univerzity nebudou moci přijmout silné populační ročníky. Zatímco poptávka studentů roste, rektorům chybí miliardy korun na udržení kapacity a kvality výuky. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je už 363 nemocných. 50 osob bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza. Na další výsledky se čeká, uvedla mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. A pojďme také na hokej. Ocelářské derby mělo ve čtvrtém kole extraligy jasného vítěze. Třinec přehrál Vítkovice 8-2 a na začátku sezony potvrdil skvělou formu. Naopak Ostravané start nového ročníku nezachytili. Po třetí padli a dál čekají na první bod. Pardubice napravili zaváhání s Libercem a Mladé Boleslavy uspěli po výhře 4-1. Stejným výsledkem se radovala také Sparta v Litvínově. Kometa přetlačila Olomouc 4-2. Karlovy Vary si poradili s Českými Budějovicemi 5-1 a Plzeň po ztraceném náskoku udolala Kladno 4-3 v prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na Pajedlích se dnes konají svatováclavské slavnosti. Po celý den se můžeme těšit na tradiční farmářský a řemeslný trh na Masarykově náměstí, bohatý historický a doprovodný program v centru města i na nádvoří nového kláštera. Vyvrcholením dne bude kostýmovaný průvod městem.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
6: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Co se týče odpoledních teplot, na 26. září velice nadprůměrné mezi 18 až 22 stupni Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Hit Rádiem.
10: Tak to my samozřejmě doufáme, že se přesně tohle děje 3 minutky po 7. hodině. Hezkou sobotu, přátelé. No jo, tak ranní ptáčata už jsou vzhůru, naladili Hit Rádio. A teď samozřejmě čekají, co jsme si pro ně s Filipem připravili. Tak nic, jo? Připraveno nemáme nic. Ale to neznamená, že dneska nebude zábava. My jsme mistři improvizace, přátelé. Takže dneska jsem se teda díval. Prosím tě, je Evropský den jazyků.
11: Fakt jo. Škoda, že umím jenom česky a anglicky na 2%.
10: Já jsem myslel, že bychom to udělali jenom tak, že byste si měli procvičit dneska jazyk. To úplně stačí, přátel. Tak jdeme na to. Shakira a Zoo za pár minut One Republic. Hezké ráno.
12: Hit Radio Zlín. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn

One Republic. 10 minut po 7 hodině, přejeme dobrou sobotu a hezké ráno, s vámi je Hit Radio. No tak musím říct, že zpráv, o které se dneska dá opřít 26. září, je víc než dost. Jedna mě trošku vyděsila. Průměrný dospělý má šanci 1:562, že potká právě dneska, 26. září, opravdovou lásku. Jak to vypočítali ty odborníci, jo? Online seznamky prý zvyšují šanci ještě o 17%, no a když k tomu ještě přidáte nějaký dobrý drink, máte ještě o 16% vyšší šanci. Jasně, není to o tom, že byste se teda jako měli opít úplně do němoty a jako v podstatě nemluvit nebo artikulovat tím způsobem, ale to si myslím, že zase atraktivitu trošku snižuje. Nicméně, prostě to funguje tak, že dneska, jestli náhodou vyrazíte někam, může to být samozřejmě, já nevím, výlet, může to být dneska večeře, může to být nějaký bar, cokoliv v podstatě. A budete mít pocit, že tam proběhla nějaká jiskra. Dost možná. Je to právě dneska ten den, 26. září. Podle vědců vypočítáno, dneska je poměrně slušná šance, že byste teoreticky mohli potkat tu opravdovou lásku. Jo? Tak já vám držím palce, přátelé. A kdyby to náhodou nevyšlo, já za to nemůžu, já jenom tlumočím to, co tady před sebou vidím. Kato Aeon a jejich Turn the Lights Off. To je pořádná ranní nakopávačka. Za pár minut taky Hotel California s Victorií.

0: Hit Radio s vámi, dobré ráno, máme lehce po 7:45 a sobotu 26. září. My vám nabídneme už za chvíli samozřejmě další velké hity, třeba Sia nebo Kygo. Mimochodem teda já jsem ještě dál prozkoumal kalendář a dneska je zásadní to, že slaví všechny Andreji. Andrea je ta dáma, která dneska slaví svůj svátek, tak na ní nezapomeňte, jaká Andrea se ti vybaví úplně jako první, když se řekne Andrea.
1: No Andrea, já se přiznám, že mě teď bezděková, protože ta je tady nově u nás v rádiu a včera jsem je zrovna poslouchal v autě, takže takhle, kamarádku Andreu asi nemám žádnou zrovna, takže ještě učitelka ze základní školy se mi vybaví.
0: Nepovídej, ano.
1: Měli tak jsme jí nádějepis.
0: A mně se vybaví jiná Andrea, Andrea Kalousová.
1: Andrea Kalousová?
0: Ty zase nevíš, kdo to je.
1: Ne, jdu se podívat na Google.
0: Zpěvačka, ne?
1: Ježiš. Měl vidět. Jo, tak to už vím, no. Prostě se nám vlastně vybavili samý hezký ženský.
0: No, je to tak.
1: Tu učitelku ze základky nemyslím teď, jo.
0: Mimochodem jí samozřejmě zdravíme, protože je to Filipova největší faninka, která nevynechá jediné vysílání. Tak přátelé, dneska na Andrejky rozhodně nezapomeňte, když tak jim pošlete jenom nějakou zprávu, anebo jim řekněte, že se o nich mluvilo v rádiu. A to tady u nás, jo? Sia za pár minut, taky Kygo a nebo Bryan Adams.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Radio Slim. I took the long road across the ocean.

0: Please Forgive Me, tohle je Bryan Adams a tohle je sobotní ráno, posloucháte Hit Radio. Máme lehce po půl osmé, za pár minut si dáme September, taky Evu Farnou s Mirajem, ale přichází Filipova chvíle.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme na tři extrémně důležité zprávy. Dva vykutálení bratři v Londýně pod záminkou falešného rande unesli mladého muže, o němž si mysleli, že je bohatý a požadovali vysoké výkupné. Jeho přátelé však nedokázali dát dohromady ani desetinu a ještě přivolali policii, která si z únosci již věděla rady. Organizace v Texasu, která se stará o americké vojenské veterány, zveřejnila výzvu, aby jednomu z nich lidé k jeho stým narozeninám poslali alespoň 100 přáníček. Odezva však přečila o všechna očekávání, když oslavenci přišlo přes 4000 blahopřání. No a na závěr, to se ti bude líbit, Kubo, i posluchačům. Kontroverzní Britka Tia Billingerová, která na placené platformě OnlyFans tvoří obsah pro dospělé pod pseudonymem Bonnie Blue, oznámila jméno svého nedávno narozeného dítěte, které vzešlo z online aukce. Ona sama si za to na své konto připsala v přepočtu přes 30 milionů korun. Tady bys chtěl poradit třeba se jménem pro děťátko jednou a mohl bys vydělat 30 milionů.
0: Řekneš to jméno?
2: To jméno toho dítěte?
0: No.
2: To nemám, to bych musel najít.
0: Jak to?
2: To je pochybení, veď?
0: Já jsem třeba čekal, že to bude něco jako velkolepýho a...
2: Hele, tak jako našel bych to, musel bys chvíli něco říkat.
0: No ještě. Tak dobře, já vám můžu říct jednu věc. Já vůbec nevím, kdo je Bonnie Blue. Jo, nemám nejmenší tušení.
2: Hele, už to mám. Vítězným se stalo jméno Bad Bolt, které nakonec jednoznačně porazilo další značně netradiční návrhy jako Top G, Group Project nebo Klavikural.
0: To snad není možný. Klavikural Vajček a Klavikural Urban. Ano, my vám přejeme hezké ráno. Tady je sobota 26. září, posloucháte Hit Radio. Přátelé, ať se vám dobře vstává.

0: Georgem Ezrou u nás na Hit Radio. What you waiting for, no, what you waiting for. Dobré ráno, 3/4 a k tomu 1 minutka. Tady 3/4 na 8, aby jsme byli úplně přesní. No a před námi samozřejmě další velké hity, plus k tomu ideální inspirace na snídaní. Je tady náš snídaňový proteinový odborník Filip Lejček, který nám určitě řekne, co bychom si dnes měli dát dobrého k snědku v sobotu 26.
1: Tak pokud máte samozřejmě možnost jako doma sporáku a všeho, co je k tomu potřeba, bych si udělal dneska míchaný vajíčka. Prostě vás nedává tam žádný parmazán, on je dobrý, ale je to hrozně moc tuku po ránu, takže prostě udělat si to hezky jako na másle. Jo, nepřeháně to s tím máslem, trochu pažitky nahoru, jestli máte, a k tomu, jak si děláte chleba s máslem, tak já ještě doporučuji se ho předtím dát rozpít.
0: Ano,
1: pak
0: ano.
1: Nechat trošku vychladnout, protože když to máslo na to dáte hned, tak ono se jako rozteče, do toho to není dobrý, takže bych takhle doporučil míchaná vejce a chlebík s máslem.
0: To je až neuvěřitelné, opravdu náš výživový poradce vždy ví, takže teď už očekáváme jenom fotografie, které posíláte na 777-937-777. Kdo pošle první fotku těchto krásných míchaných vajíček přesně podle receptu Filipa, tak vyhrává, víte co? Vůbec nic. Ale zase si pochutnáte, takže jako trochu tam výhraje.
1: Takhle, to už je na vašich rukou.
0: Jo, přesně tak. Hele, my už to z rádia jako nemůžeme všechno udělat.
1: To už bohužel. Klidně se stavím, musíte být dát do 200 metrů.
0: Lost Frequencies a Reality, za pár minut taky Clue, anebo David Guetta.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.

0: český hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Do sobotního rána se probouzíte v naší hudební společnosti, tady je Hit Radio. Za pár minut vám nabídneme taky čerstvé zprávy a abyste věděli, co se děje okolo nás, tak zůstávejte na ladini. No a další muzika, ta tady bude po osmé.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Jsem hrdina,
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
4: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
5: On air.
0: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je minuta po osmé, vítejte u dalších zpráv. Pokud po sezóně vypouštíte vodu bez chemických přípravků, nehrozí nebezpečí přírodě ani vaší peněžence. Samozřejmě myšleno z bazénu, kdyby však chemické látky mohly znečistit povrchové či podzemní vody, vyplatí se obezřetnost. V takovém případě je dobré nejdříve zjistit, kam lze vodu bezpečně vypustit a zda k tomu nepotřebujete souhlas vodoprávního úřadu. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. Tradice papírových peněz a mincí se tak drží už jen u menších obchodníků a ve stáncích. A pojďme také na sport. Jakub Menšík si v úvodní den Laver Cupu připsal porážku i vítězství. Český tenista nejprve prohrál ve dvouhře s Američanem Brandem Nakashimou 1-6, 6-3 a 7-10. Na závěr včerejšího programu týmové exibice ale v Londýně přidal vítězství ve čtyřhře po boku Carlose Alcaraze. Se španělským spoluhráčem porazili dvojici Alexander Bublik, Taylor Fritz 2x 6-4. Tým Evropy po prvním dnu vede nad výběrem světa 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
0: Dnes se koná Den Zlínského kraje. Těšit se můžeme na nejrůznější koncerty, regionální dobroty, řemesla, program pro děti i ukázky práce záchranných složek. Program probíhá v okolí Baťova mrakodrapu, na platformě 14. a 15. budovy a taky na parkovišti u Domu kultury. Vstup se žádný neplatí.
4: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
6: Dnes očekáváme převážně jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách počítejte také ještě s mlhami. Co se týče odpoledního maxima, velice příjemné až na 22 stupních Celsia.
7: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
8: A to všechno sedí na tenhle, pozor, prodloužený víkend, protože v pondělí je státní svátek. Tak věřím, že řada z vás toho využila, že jste se sebrali, odjeli jste někam na venkov, někam, kde je trošku míň lidí, a že jste si třeba řekli, že o tomto víkendu budete sbírat houby, přátelé. Myslím si, že podle mykologů, odborníků a různých všech meteorologů a tak dál, je prý naprosto ideální, jsou ideální podmínky, víceméně po většině republiky, kde sbírat houby. My s naším odborníkem, mykologem Filipem, se za pár minut určitě podíváme na to, co sbírat, co nezbírat.
6: Ano.
8: Poprosíme tě, aby si otevřel svoji encyklopedii, kterou si nedávno napsal, a kterou jsme tady křtili ve vysílání.
6: Mykologem, mykolog tělem i duší.
8: Ano, přesně.
6: Jo, to je ono.
8: Ty už jistě pracuješ na nové publikaci, ale tady o té už
6: dvojka, bude dvojka.

0: Cranberries. Právě teď vy posloucháte Hit Radio, což děláte samozřejmě jedině dobře. Hezkou sobotu i po 8 hodině. Ano, ano, ano, slyšíte to všude okolo. Odborníci říkají, že teď jsou naprosto ideální podmínky pro růst hub. Jo? Takže jestli patříte mezi houbové nadšence a milovníky smaženic, právě teď přichází vaše doba. Ano, důležité je, abyste to sezbírali, vyrazili do lesů a tak dále. Náš odborník, mykolog Filip, vám může říct, že jeho, nebo řekni nám pár tipů na to, jak sbírat houby.
1: Tak musíte samozřejmě tu houbu nejdřív spatřit, potom když ji uvidíte, tak se k ní jako pomalu sehnete bacha na záda, jo, u starších ročníků, jako jsme my dva už.
0: A promlouváš na ní nějak, aby věděla, že si přišel jako v dobrém?
1: No když vidím z dálky, tak jako říkám, ať si jedla, prosím, jo. A ona samozřejmě, pokud se podvolí, tak změní barvu najednou a můžeme si jí dát. A samozřejmě, pokud si chcete jako přesvědčit, jestli jí máte vůbec dávat do košíku,
0: ano,
1: tak si prostě podívejte na AI. Fakt jako doporučuju to jako vyfotit, nechat si to jako říct, co to je za houbu, ale potom radši ještě, až budete doma, tak někde nechat jako radši uvěřit ještě jednou, abych vás tady nenabádal, že když vám AI řekne, jo, z toho udělejte smaženici, tak to jo. Ne, já se přiznám, Kubo, že samozřejmě knihu nemám, mykolog moc nejsem a na houby chodím jednou ročně, takže to berte hodně s nadsázkou. Možná ty, jestli máš nějaký tipy pro posluchače, co sbírat, co ne?
0: Můžu vám říct, že jsem tipy pro vás mám. Otevřel jsem si několik článků, které se týkají hub, jo. Přečtu vám jen nadpisy. Otrávit se můžete i jedlou houbou. Gratulujeme. Za houbami do stínných údolí radí mykolog. Z lesů na Pelhřimovsku odcházejí lidé s plnými košíky. Takže zdravíme moc na Vysočinu. Kluk z Litoměřic šel na houby, domů si přinesl dělovou kouli z dávné války. A ještě jedna, tohle je moc hezké. S výskytem hub se často lidé ztrácí v lese.
1: To je krásný. Takže ten kluk z Litoměřicka teda promlouval na tu houbu tak důrazně, že se z ní stala dělová koule.
0: No a na to pozor, tohle je takový ojedinělý druh a ten bych opravdu jako domů netáhl, jo. Tak doufám, že jsme vám poradili, jako, protože jako, chápu, že s těmi vybaveni, těmito radami si myslím, že se v lese nemůžete nikdy ztratit. Tak přejeme vám hezké ráno. No a dáme si jednu velkou klasiku, československou klasiku. Tuším, že Jiří Schellinger zpíval tuhle píseň v originále. Tohle je verze od Sofiana Mečmeče. Léto s tebou, Hit Radio.

0: Imagine Dragons. A za pár minut přidáme další velké hity pro vstávání a pro zkrátka lepší sobotu. Docela musím říct, že přece jenom probuzení do tohoto dnešního dne, do tohohle dnešního rána je o něco lepší s vědomím, že máme před sebou prodloužený víkend. To znamená, že ne už jenom dva dny, ale máme rovnou tři dny, které jako budou velmi parádní. Doufám teda, z hlediska počasí vlastně celkem jo. A ty máš co vlastně v plánu v pondělí? Ty jdeš sem, doufám.
1: V pondělí, já jsem sem podíval, jo, já jdu sem.
0: Ano.
1: A potom hned frčím ještě do jiný práce, takže pro mě vlastně neexistuje moc jako volno ve svátek.
0: Ano, a proto v tuhle chvíli máme vlastně takovou potřebu vzdát hold všem, kteří na tenhle prodloužený víkend jako musí do práce a třeba právě teď nás poslouchají v práci. Je 8 hodin 20 minut, tak napište na 777-937-777, hoďte tam zprávu, nahrajte hlasovku, jakkoliv využijte SMSky nebo WhatsAppy a napište nám, jestli jste v práci a hlavně co děláte, jo? My si z toho za chvilku uděláme takový výtah a budeme vás všechny zdravit a v podstatě uctívat, jo? V sobotu v 8.20 chodit do práce, to je skoro až neuvěřitelný.
1: Hanus.
0: 21 Pilots, anebo Hunter X, za chvíli.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Antra X a taky ráno tady u nás na Hit Radio. Jsem v práci o 2, rozvážím pečivo a ještě 2 hodiny mě čekají, napsal řidič Zdeněk a Andrea z Litvínova napsala, která má dneska mimochodem teda svátek. Vstávala jsem ve 3 hodiny ráno a od 4 jsem v práci jako řidička MHD. Prosím, máte náš neskonalý obdiv, jak to všechno zvládáte i během tohohle víkendu, že jo?
1: Ano.
0: Dobře.
1: Máte obdiv.
0: Máš, máš něco na srdci?
1: Na srdci mám tady 3 důležité zprávy z ranního updateu.
0: Hlavně, že to není šelest.
2: Ranní update.
1: Tak pojďme na to. V texaské obci Trinidad došlo na začátku září ke kuriózní situaci, když tam bylo zavřeno místní policejní oddělení. Ve zdůvodnění tohoto kroku se mimo jiné píše i to, že trinidadští strážníci obyvatelům nepřinášeli žádný užitek, naopak jim spíše škodili. Tak to bych věděl i tady v Praze o místních odděleních.
0: A napadlo je, že by si na auto nalepili pomáhat a chránit.
1: Myslíš, že to je tím?
0: Ne, určitě.
1: Ježišmarja, ty Američani vůbec nemají dobrý nápady. No a pojďme, zůstaneme u policie, protože britská policie vyšetřuje bizarní krádež celé betonové zastávky MHD. Místní úřady v hrabství netuší, jak se těžký objekt podařilo odvést. Případ vzbudil obrovský zájem na sociálních sítích a v diskuzích. Policie teď doufá v pomoc svědků a s jakýmikoliv informacemi. Jde o jeden z nejneobvyklejších zločinů letošního roku. Tak nebyly to ty policajti z toho Texasu?
0: Ne, teď koukám, že na eBay někdo prodává zastávku. Tedy.
1: Kolik stojí?
0: 12 000.
1: Tak to berem. No a zůstaneme v zahraničí, muž v Irsku se pokusil zaplatit pokutu za rychlost v mincích. Na policejní stanici dorazil s těžkým kbelíkem plných drobných. Úředníci strávili počítáním peněz celé odpoledne. Policie incident nakonec s humorem přijala. Muž se chtěl pomstit, ale pobavil tím celou zemi.
0: Hele, prachy jako prachy, ne? To se musí prostě počítat. A navíc to podle mě, buď teda vyhrál v nějakém automatu, jo, takový ten hrací automat, že jo, tam
1: ten,
0: ti dopadá.
1: Starý dobrý takový, kde to padalo z toho.
0: A nebo, jak si házel ty drobný peníze třeba za sprostý slovo někam.

0: dobrou muzikou od Linkinu právě teď u nás. Hit Radio s vámi, 8:45, no a za pár minut samozřejmě další velké hity. Krištof s Dominikou Aládžiou, Calvin Harris, anebo Sabrina Carpenter. No a v 9 další čerstvé zprávy.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Sabrina Carpenter právě teď před 9. hodinou posloucháte Hit Radio City. Mimochodem děkujeme moc za zprávy, které chodí na 777-937-777. Dobré ráno, jsem v práci a budu i zítra a taky v pondělí. Starám se o 1300 slepiček a 100 kohoutů. Všem přeju krásný volný víkend a to napsala Jarka. My moc zdravíme slepičky, kohouty, to jsou ty vajíčka, na které Filip už vlastně čeká celé ráno, že si udělá tu parádní smaženici, že...
1: Kde tak, máme?
0: Jarko, moc zdravíme a když tak nám tam nechte bokem nějakých kolik, tak 6 vajíček je ideální.
1: No, takhle pro nás vlastně myslím, že my jich dáme i v klidu 10.
0: Dobře, tak Jarko, 10 vajíček a my se brzy zastavíme.
2: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu je 9. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Před topnou sezonou se vyplatí nechat si provést servis plynového kotle. Ačkoliv zákon domácnostem pravidelný servis přímo neukládá, provozovatel je povinen zajistit bezpečný provoz v souladu s pokyny výrobce. U nových kotlů vyžadující roční kontrolu sami výrobci jako podmínku a pro uznání záruky dávají. Stále více domácností proto volí pravidelný servis jako součást širší služby od energetické společnosti. Velcí dodavatelé energii servis nabízejí v rámci svých služeb. Poruchy zabezpečovacího zařízení hned dvakrát jen v tomto týdnu omezily provoz na hlavním železničním koridoru mezi Pardubicemi a Kolínem. Vlaky nabíraly téměř hodinové zpoždění. Mezi městy navíc byly plánované výluky kvůli rekonstrukci trati. Největší problémy byly na konci srpna, kdy porucha výrazně zkomplikovala provoz dálkových vlaků. Podobných závad zaznamenali dopravci v posledních dvou měsících hned několik. A pojďme také na fotbal. Francie v úvodním kole Ligy národů porazila gólem Kyliana Mbappého Turecko 1-0. Zinedine Zidane si tak odbyl úspěšnou premiéru v roli reprezentačního trenéra. To Belgičané zvítězili 2-0 v Itálii, jejíž tým vedl staronový kouč Roberto Mancini. Ukrajina porazila Maďarsko 1-0 a Švédsko doma vyhrálo nad Rumunskem poměru 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Zítra se na Novém náměstí u pošty v Malenovicích uskuteční setkání zdravci. Od 14 do 18 hodin se můžete těšit na komentovanou prohlídku, přelety dravců, focení a taky na zábavné edukační stanoviště pro děti i dospělé. Vstup se žádný neplatí, přijďte si sem užít pohodové odpoledne.
9: Firma Okno v Želechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
7: Dnešek nabídne parádní počasí, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude vybízet hlavně k procházkám, protože teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia.
10: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
11: Tak zdravíme všechny, kteří mají volný víkend, je tady sobota, 9 hodin a k tomu 2,5 minutky a je teda pravda, že je vás dost, kteří musí i o tomhle prodlouženém víkendu pracovat. Hanka nás zdraví z 12-hodinové služby v nemocnici a zítra prý taktéž budíček v 5 ráno, příchod domů někdy 19.45 a na státní svátek, to má úplně stejně, mimochodem má prý narozeniny. Tak jí moc zdravíme, Hani, zvládněte to, prostě dneska jako pevný nervy. My to zvládáme. Dáme fantasticky. Filip je dnes opravdu v elitní formě.
7: Jo. Elitní forma. Už je dopočkej, já si dodát kliky. Musím jít.
11: Ano, ano. Push, push, nahoru a dolů. To bych ti mohl pustit Venga Boys Up and Down. On je fakt dělá, to je neuvěřitelný. No, škoda, že nejsme v televizi. Filipe, už toho ne. Nejsme v televizi. Roxette a Sleeping in my car a za chvíli Taylor Swift.

0: tak všechno mám.
1: 9 minut po 9, takhle nám to pěkně vyšlo, sobotní Hit Radio, no a taky jedna velká hudební premiéra. Teda takhle, oficiálně byla už včera, protože 25. září v pátek vyšla nová písnička Taylor Swift. Celosvětově dá se říct, že tahle dáma je v podstatě číslo jedna momentálně, jo. Nejenom, že vyprodává vstupenky jako tak rychle na svý koncerty, že ani nemrknete, nejenom, že kdykoliv, kde udělá třeba na jednom místě jako 3-4 koncerty, tak se vždycky hned vyprodají. I co se týká poslechů na streamovacích platformách, tak je tam vždycky číslo jedna. Prodeje vlastně alb, to samý. Prostě Taylor Swift jako absolutní number one. Dokonce to vlastně ten její status hvězdy došel tak daleko, že si mohla dovolit svoji letošní svatbu udělat v Madison Square Garden, což přátelé si nemůže dovolit jen tak někdo. No a samozřejmě ta Swiftie mánie, která okolo ní je, tak je podpořená vždycky každou novou písní. A tentokrát je prý úplně ze života, protože někdy jsou ty vztahy jako fakt komplikovaný, jo. Je to v podstatě taková spověď dam, žen a vlastní zkušenosti z toho, jak s těma chlapama to prostě není úplně jednoduchý, jo. A jak většinou chlapi dělají stejné věci a ty ženský potom trpějí, jo. Jmenuje se to Patient Zero, to znamená pacient číslo nula, v podstatě takový jako postupný, chronologicky časovaný jako začátek, kam se můžete dostat. A my tu písničku ještě normálně u nás na Hit Radio nehrajeme, ale řekl jsem si, že je nejvyšší čas udělat trošku výjimku a tak vám ji dát právě teď. Všem, kteří v sobotu, po ránu nebo dopoledne posloucháte Hit Radio. Tady je Taylor Swift a novinka Patient Zero.

0: Chápete a Pate, Rose a Bruno Mars, vy posloucháte Hit Radio, přejeme dobré ráno vám všem, kteří už jste na nohou. Máme 9:45 a za pár minut si dáme další skvělou muziku. Připraveni jsou Coldplay nebo taky Enrique Iglesias. Mám zásadní dotaz na muže, který ví v podstatě úplně všechno, je to jeden z nejinformovanějších lidí v tomhle studiu. Vzhledem k tomu, že jsme tu dva, tak Filip má tuhle funkci.
1: Chtěl vlastně vyseknout poklonu a ty jsi nějakhle nakonec ponížil. Pojď mi říct, o co jde.
0: V pondělí je státní svátek.
1: Jo.
0: Mě zajímá, jak jsou otevřené obchody. Jestli jako můžu jít do obchodu, nebo nemůžu jít do obchodu. Protože vem si, že už je to 10 let, co se obchodníci u nás v České republice musí řídit tím zákonem, který vlastně upravuje tu prodejní dobu a zakazuje obchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních otevírat na některé vybrané státní svátky. Tak co 28. září?
1: Tak já tady čtu, že v pondělí 28. září se tady slaví Den české státnosti, abyste mohli machrovat před kamarádama. No a tenhle je jedním z dnů, kdy mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. To znamená, to tady mám před sebou, 28. září, to znamená, ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Takže tyto obchody budou v pondělí zavřené. Výjimku mají vybrané obchody na nádraží či letištích, čerpací stanice a lékárny. Takže takový ty menší obchody pod 200 metrů čtverečních, ty budou otevřeny. Vemte si metr a přeměřte si to.
0: Za pár minut další muzika. Hezké ráno.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: Richard Miller. Gala koncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio.

máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s rádiem. Zlepši si náladu.

0: my jsme Hit Radio, přejeme vám dobrou sobotu, hezký víkend. Samozřejmě i víkend patří k celému týdnu, i patří sem k nám na Hit Radio. A jestli jste náhodou v práci, tak my taky, jo? Ale důležité je, že máme před sebou prodloužený víkend, vy určitě plánujete spoustu věcí. A neměli byste je určitě odkládat, přátelé. Jestli něco chcete udělat až za 3 týdny, ne, pokud možno to udělejte hned. Pravda, může vás možná uklidnit to, že v tom odkládání nejste sami, protože s neustálým odkládáním povinností má mít problém podle průzkumu zhruba každý 3. Čech. Před 40 lety to bylo přitom jenom něco okolo 5% lidí, jo. Takže to evidentně jako trošku klesá nám ta produktivita. Takový Filip, ten by vám o tom byl schopný povídat hodiny úplně.
1: No to já můžu, hlavně já znám ten odborný název, který jste možná slyšeli, prokrastinace se tomu říká.
0: Já jsem se tomu chtěl vyhnout.
1: Chorobné odkládání povinností a mám to přesně tak. Včera vlastně jsem si chtěl ohřát jídlo, bylo myslím 19:30 a dostal jsem se k tomu ve 20:20. Jo, prostě jsem ležel na gauči a odmítal jsem stát. Já vzhledem mítí nádobí taky. Máš to s něčím takhle taky?
0: Ne, já jsem viděl, co jsi dneska dával ke snídani, tak jsem si myslel, že jsi ohřál až teď ráno.
1: No byla to večeře, ale z jiného dne ještě. Přátelé, k snídani jsem

0: S Robinem Schulzem před 9:45. Hit Radio s vámi. A další velké hity vám dáme už za chvíli. Třeba Damiano David tady bude, nebo taky Clean Bandit. A ještě přidám pranostiku pro dnešní den, přátelé, 26. září. Představ si, že dnešní pranostika zní: na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
1: A to jméno Cyprián, to si vymysleli, nebo to opravdu existuje?
0: Řekl bych, že dřív se asi jako používalo, ale přijde mi to jako, že to není příliš originální pranostika, protože jestli si pamatuješ, tak v létě se říká svatá Anna chladna z rána a dneska máme na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
1: Vidíš tam tu podobnost?
0: Jako zbytečná si bych řekl.
1: To si teda myslím. Každopádně jsem ještě našel, že Cyprián je mužské křestní jméno latinského původu, které v překladu znamená muž z ostrova Kypr. To se mi jak nezdá.
0: Je
1: teda
0: to hezký?
1: Jo, ale je to teda přehled od AI a každopádně v České republice prý žije přibližně 10 nositelů tohoto jména.
0: Tak jestli nás náhodou poslouchá nějaký Cyprián, tak ať je okamžitě napíše na 777-937-777 a případně, jestli vy znáte nějakého Cypriána, dejte nám na něj rovnou číslo.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Zuber Grand ve skle za skvělých 12,50. České vejce velikosti M 30 kusů za 79,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in hotels.
11: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Míra je před 10. hodinou. Hit Radio s vámi a za pár minut čínský víno, anebo taky čerstvé zprávy.
1: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. V Bangkoku spadlo za dva dny téměř 300 mm srážek a úřady vyhlásily ve všech obvodech stav ohrožení. Rozhodněná voda zaplavila ulice i domy a lidé se v některých čtvrtích brodí až po stehna. Premiér kvůli krizové situaci předčasně přerušil svou zahraniční cestu a vrací se zpět do vlasti. Město naplno odčerpává vodu a pro obyvatele připravilo 1 000 000 pytlů s pískem i evakuační centra. Varování před vydatnými dešti a dalšími přívalovými povodněmi přitom v oblasti platí až do neděle. Etiopie se opět ocitá na hraně ozbrojeného konfliktu. V některých regionech země, včetně severoetiopské Tigraje, se v poslední době rozhořily tvrdé bojové střety. Povstalci tam obsadili letiště a v dotčených oblastech jsou vážně omezeny dodávky i fungování mobilních sítí. Země tak čelí hrozbě obnovení rozsáhlé vnitřní nestability navzdory předchozím snahám o stabilizaci po předchozích válečných krizích. A pojďme také na sport. Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je chorvatský tým vedený kapitánem Lukou Modričem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazil. Přímý přenos před zápasovým studiem sledujte na ČT Sport od 19.30. Už od 15 hodin dnes ale otevírá všem fanouškům brány také Repre Fanfest, což je fanzóna přímo u stadionu s bohatým programem, a to až do úterního večera. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Na Pajedlích se dnes konají svatováclavské slavnosti. Po celý den se můžeme těšit na tradiční farmářský a řemeslný trh na Masarykově náměstí, bohatý historický a doprovodný program v centru města i na nádvoří nového kláštera. Vyvrcholením dne bude kostýmovaný průvod městem.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
10: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, na východě místy polojasno. Co se týče teplot, záleží na tom, kde budete. Co se týče většině území, maximálně na 22 stupních. Na severu a severovýchodě počítejte s maximem na 19 stupních Celsia.
13: No a teď už nás čeká skvělá muzika. Kuba Urban za vámi, nebo před vámi, to je podle toho, kde máte rádio. A teď už činasky.

0: Walker a taky sobotní dopolední Hitradio. Za pár minut i Omi a Cheerleader a nebo novinka od Miley Cyrus. To všechno vám pustíme za chvíli, ale pojďme se ještě vrátit do toho včerejšího rána.
1: Kdo pak to zvoní s Hitradiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, protože včera jsme to vlastně ukončili, to znamená, že jestli jste byli připraveni na to, že v příštím týdnu budete v 7 hodin a 10 minut čekat u svých dveří, s tím, že vám zazvoníme, vy otevřete dveře a bude tam hlídka Hitradia, tak je jako dobrý, ale už je trošku pozdě. Kdo pak to mluví je, nebo kdo pak to zvoní, je za námi. A Šárka inkasovala včera ráno ve snídaní šampionů 50 tisíc korun. Hezky z ruky do ruky.
2: A někdo nám otevírá. Vy budete Šárka. A obrovský pes tady je. Pane bože. Pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám. Já nemám tak dlouhý kabel. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun. Ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já to nechlo, ty to štěně.
2: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
3: Jo!
2: 50 tisíc korun, paní Šárka.
0: Já vřele doporučuji, abyste se podívali na náš Instagram, protože tam najdete to Šárčino štěňátko, které vypadá v podstatě jako takový poník. Ano, je to opravdu obrovský pes a Jasmin by na něm bez problému mohla jezdit po obci.
4: Já jsem se koukal, to byl takový pes Falco z Nekonečného příběhu. Asi argentinská doga, dle mých poznatků si myslím.
0: No a mně se teda líbilo, jak paní Šárka říkala, vždyť je to štěňátko.
4: A mně by se líbilo, víš co, Jakube, vyhrát 50 tisíc korun.
0: Jo, a co bys si s nima udělal, prosím tě?
4: Co bych s nima udělal? Koupil bych si zimní pneumatiky na auto, protože na jedný mám bouly a říkal jsem si právě prokrastinace, nechám to jasně, na zimu, kdy to jasně bude nejdražší, to jsem přesně ano udělal. No a asi, jak je moderní dneska, poslal bych něco třeba do útulku pro pejsky, opravdu.
0: To je hezký.
4: Třeba 5 000 toho aspoň.
0: No to je dobrý, to je tak dobrý. Takže vidíte, Filip si plní svoje praktické sny, vy si samozřejmě můžete případně jako splnit nějaký svoje lepší sny, třeba nejenom pneumatiky, já nevím, dovolená, jo, za 50 se ženeš dobrou dovolenou.
4: To určitě, to určitě.
0: Myslím, že určitě.
4: Takhle, když nevezmeš manželku a děti pojedeš sám, tak to bude pěkná dovča.
0: Možná budete mít i tendenci se nevracet, přátelé, ale ono těch za těch 50 tisíc se jednou vrátit prostě budete muset. Omi a Cheerleader, no a vy poslouchejte i nadále Hitradio, protože kdo pak to zvoní, je sice za námi, ale my pro vás chystáme už brzo něco dalšího. Tak hezké dopoledne.

0: hrajeme vám novinku od Miley Cyrus. Právě teď. My jsme Hit Radio. Hezkou sobotu. Další velké hity vás čekají za chvíli. No a taky nás čeká babí léto. Taky ho máte rádi. Taky se vlastně na něj hodně těšíte. Pro mě osobně je to jedna z těch jako nejhezčích, zároveň teda taky nejkratších částí roku, když to vyjde. Babí léto, když už se jako pomalu, ale jistě s tím létem jako rozloučíme a ono přece jenom ještě na poslední chvíli o sobě dá vědět a vzhledem k tomu, že už jsme oficiálně odstartovali podzim, tak v tom příštím týdnu to bude víc než podařené, protože meteorologové slibují, že teploty v příštím týdnu se budou někde pohybovat dokonce okolo 25 stupňů. Začínat to bude už vlastně dneska částečně, nabíhat to bude tak nějak jako pondělí, úterý, středa, čtvrtek. To znamená, že většinu toho příštího týdne budeme mít opravdu hezké počasí a typické babí léto, tak jako máme rádi. Tak si to užívejte, zejména pokud jste spojili třeba to pondělní volno s nějakou ještě, nevím, další dovolenou. Myslím si, že jestli se budete pohybovat tady u nás po Čechách, tak že to padne na úrodnou půdu. Zkrátka, počasí bude skvělý. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gun, Gun, Gun. I tohle je muzika a tohle je velký hit, který uslyšíte za chvíli.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
4: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
5: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: hit na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. A Lost Frequencies nebo Lady Gaga už za chvíli hudebně u nás na Hit Radio. Stále přejeme dobré sobotní dopoledne. No a jestli máte rádi fotbal, tak si myslím, že byste teď měli být v pozoru, protože nás čekají vlastně premiéra nového trenéra, jo, to je zásadní. Čekají nás dva zápasy fotbalové reprezentace a k tomu taky jedna pěkná akce, která se jmenuje Reprefest. Jedním z hlavních činitelů celého toho Reprefestu je Filip Lejček. Nevím, jestli ho znáte, ale to je opravdu velmi sympatický moderátor Hit Radia, je tady s námi. Dobrý den, Filipe.
1: No dobrý den. Já bych vás chtěl samozřejmě pozvat, abych řekl správně ten název Repre Fan Fest, protože okay. Je to pro vás, pro fanoušky. Takže pokud máte rádi fotbal, určitě to nezapomeňte.

0: bezvýznamný kolega, pan Pelnář, který...
1: Ten to bude moderovat zítra, zítra.
0: Ano, ten provází dokonce všechny ty zápasy, to znamená, že zítra se na něj taky můžete těšit. No a prosím tě, tip na výsledek, no, já to potřebuju vědět, jako, chci to z tebe dostat.
1: No, hele, takhle, já bych samozřejmě rád řekl, že hodně vyhrajeme, ale já budu hodně optimistický a řeknu, že dneska porazíme Chorvaty 2-1, byť hodně lidí si bude klepat na čelo, protože Chorvati jsou favoriti, ale já věřím Čechům, já jsem patriot.
0: Ale ještě jsem se díval, teď mi řekni, jestli je to správně nebo ne, Luka Modrič,
1: ano,
0: asi 45-letý stále hraje?
1: No počkej, tomu není 41, myslím, počkej, já to jdu se jdu podívat.
0: Dobře.
1: Luka Modrič, jo, 9. září 18, takže teď na oslavil 9. 41. narozeniny. Hele, hraje dokonce místo, aby se dal do ústraní, tak šel hrát do AC Milan, což pořád je jako hodně dobrý klub. No a lítá tam prostě, když je mu 20 na tom hřišti.
0: A uvidíme ho teda.
1: No měl by hrát dneska, je to kapitán chorvatské reprezentace a největší hvězda jejich.
0: Tak držíme palce, ať to dneska dopadne a samozřejmě Repre Fan Fest a když jo, tam dorazíte, tak nezapomeňte Filipa moc pozdravovat.
1: Jo, to jsi vlastně ty.
0: To jsem já.
1: No jo, Ježíš Maria.
0: Doražte.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: hrajeme Lady Gagu a její Abrakadabra. Mimochodem čerstvá maminka Lady Gaga dlouho to tajila. On už pak jednou to prostě neutajíte, to je jasná věc, takže ji samozřejmě gratulujeme, přejeme, ať je to zdravé a ať má spoustu dalších radostí, nejenom po té hudební stránce, protože předpokládám, že ta půjde trošku stranou teď, ale ať se jí daří i po té rodinné stránce. Myslím si, že ta holka si to zaslouží už jenom vzhledem k tomu, kolik musela obětovat hudební kariéře. Takže Lady Gaga za námi, no a vybíráme další velké hity, které tady budou za chvíli. Luis Capaldi, Lenny a nebo Felix Jana. No a chystáme na 11. taky další čerstvé zprávy, tak si na ně počkejte.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
7: Ale něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.

0: Hit Radio je s vámi před 11. hodinou. Víte, co to znamená? Už za chvíli máme pro vás hity k obědu. A zajímá nás, co vaříte. Tak se na to připravte. 777-937-777. Další zprávy za chvíli.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín.
7: Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hi, it's me, Rita Ora.
11: I'm Macklemore.
12: I'm Dua Lipa.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna včera schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by nově platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Řeka Bílina se po téměř půl století vrátí zpátky do přírodního koryta. Tok byl sveden do 3-kilometrového potrubí, protože voda ohrožovala těžbu uhlí. Povodí Ohře na korytě mezi Mostem a Chomutovem zahájilo hlavní stavební práce. Ty by měly skončit v roce 2028 a vyjdou na víc než 120 milionů korun. A pojďme také na sport. Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru je s poraněným ramenem z přípravy na Marotce a přijde příští týden o začátek sezóny NHL. Generální manažer Canucks Ryan Johnson kanadským médiím řekl, že problémy by měly být svalového charakteru. Lékaři budou zdravotní stav 27-letého Chytila, jehož kariéru poznamenali otřesy mozku, hodnotit v týdenních intervalech. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
16: Dnes se koná Den Zlínského kraje. Těšit se můžeme na nejrůznější koncerty, regionální dobroty, řemesla, program pro děti i ukázky práce záchranných složek. Program probíhá v okolí Baťova mrakodrapu, na platformě 14. a 15. budovy a taky na parkovišti u Domu kultury. Vstup se žádný neplatí.
17: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
15: Na co čekáváme, jasno nebo skoro jasno, na východě místy polojasno, na většině území maxima až na 22 stupních, na severu a severovýchodě 19, pokud byste vyráželi na hory, počítejte s 15 stupni Celsia.
0: No a s Filipem vám přejeme dobré dopoledne, teď je 11. hodina, vy už připravujete oběd a nás zajímá, co dneska kuchtíte. Máme pro vás hity k obědu, tak se pochlubte na 777 937 777.

0: Rádio Zlín.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno, a tohle je samozřejmě píseň, se kterou jsme začali dnešní hity k obědu, které si diktujete na 777-937-777. A bylo to mimochodem pro Tomáše, zdravíme do Valmezu. Tomáš si dělá na oběd zapečenou klobásku, peče v troubě prý, k tomu přihodí hranolky a svatou trojkombinaci, tedy hostice, tatarka a kečup. Dobrou chuť, přátelé. A my pokračujeme, další zprávy chodí. Zdravíme do Varnsdorfu, tam je Monča, ta dělá klasiku, to znamená bramborový salát řízek, milujeme, skvělá věc. Já jsem si u mojej milovaný manželky řekl o plněnou papriku, rajsku a knedlík. Výtečně, to jsem dlouho neměl, to je dobrá věc. No a aby jsme to spojili ještě s hudbou, tak tady mám od Lenky jednu zprávu, která by si přála Ves a Alane, což je jako velká devadesátková hitovka. A jak ona sama píše, rozhodla se prý dneska trochu čarovat. To znamená hovězí vývar, domácí drobení, bramborovej salát, vepřovej řízek, štrůdl a k tomu všemu ještě čeká, až chlap dorazí z hub. Tak teda, jako klobouček. Lenka tady píše, že odpoledne při formuli bude mít co dělat. Ano, ve 13 hodin se jede velká cena Azerbajdžánu, to znamená v Baku. Já se teda moc těším. My to zase nevyhráme, protože fandím Ferrari, takže to je úplně zbytečný, že ho se dívat, ale dívat se určitě budu. A pro Lenku i pro vás, pro všechny ostatní, kteří jste na příjmu Hit Rádia. Tady Ves a Alane a přejeme dobrou chuť a i vy si můžete nechat zahrát nějakou tu svojí. 777-937-777 a budeme rádi, když k tomu připojíte, co si dnes dáváte k obědu.

0: a Rhyme Spin Doctors, Two Princess. A my jsme Hit Radio. Hezkou sobotu a dobré dopoledne, vždycky po 11. hodině, takhle o víkendu, pro vás máme ty největší hity k obědu. A o nich rozhodujete jenom a jenom vy, a to na 777-937-777. Tomu taky přihazujete, co dneska chystáte, jo? Jaký bude ten sobotní oběd. Tak, Stáňa píše, že je to kuřecí a vepřový špíz, bramborová kaše, odpoledne oslava mých narozenin a proto linecké koláčky, kanapky a vepřové a kuřecí řízečky. Fantazie, Stáňo, zdravíme a hlavně všechno nejlepší, jo, k těm narozeninám. K obědu máme smaženice a brambory a rajčatový salát a prosím, můžete zahrát něco letního, když nám přijde to babí léto. Děkujeme moc, Zdenka, něco pěkného, jsme starší generace, no tak stále vás posloucháme. Jo, tak mohli bychom něco, já, co tak asi dáme? Z osmdesátek bychom mohli vybrat Genesis s Philem Collinsem, That's All. A dáme ještě jednu zprávu, pěkné sluneční dopoledne z Nadekonic. Já dneska pro přítele a zedníka vařím rýži se směsí, se srnčí na zelenině a pro babečku bramborovou kaši se smaženým květákem. Jo a ještě je polévka uzená s kroupami a bude taky kynutá bochta s tvarohem a švestkami. Jo, tak to je docela šlichta. To znamená, že to máte jako na poměrně hodně dlouho, tak hlavně ať se nic nepřipálí, ať je všechno hotovo a přejeme dobrou chuť, jo? S Lenkou už za chvíli.
1: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
8: Hit Radio.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

Den a taky Hit Radio. Dneska v sobotu dopoledne i 11:30. Stále zjišťujeme, co dneska budete mít na oběd. A další zprávy, které dorazily od Evy třeba. Vařím plněné bramborové knedlíky s uzeným, také k tomu zelí, cibulka a prosím o zahrání Petra Muka. No jasně. Tak není problém, Petr už je připraven. No a ještě se zastavíme v Novém Jičíně. Zdraví Vláďa, dělá totiž vepřové závitky s anglickou a taky hermelínem, jo? Tak tohle jsou vaše obědové tipy, co dneska na sobotní oběd připravujete vy. No a k tomu vám hrajeme vaše oblíbené písně. Ty a já, Petr Muk, a za pár minut třeba Alesso a Heroes.

Tohle už je dneska absolutní klasika. Nothing Else Matters, Metallica a Hit Radio, které je s vámi i lehce před 11:15. To znamená, že nám zbývají už opravdu jenom dvě písničky, jak to tak vidím, které jsou přesně podle vás a podle vašeho gusta a jsou to hity, které vám hrajeme k obědu. Eminem s Rihannou a za pár minut taky DJ Semi, to je pro Radka, který mimochodem na dnešní oběd chystá přesně nic. Tak je skýlo. A mimochodem, když už jsme u té Metaliky, tak ještě musíme zdravit do Nového Města, protože Richard nám napsal, že manželce Martině by měla letět zrovna tahle píseň na Nothing Else Matters, a to proto, že dneska připravuje dýňové risotto. To je přesně to jídlo, které je takzvaně podzimní, takže to jste to vychytali naprosto správně. Za pár minut další hity, my jsme Hit Radio.

0: Richard Miller. Gala koncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: tuším, že tohle byl nějaký rok 2002. Co jste zrovna tehdy dělali? Jen si vzpomeňte, DJ Sammy a Jenu a Heaven těsně před pravým polednem u nás na Hit Radio. Tak stále hezkou sobotu, za chvíli už se klidně chopte svého oběda, který jste doteď připravovali, a přejeme vám dobrou chuť a my vám k tomu samozřejmě budeme hrát další velké hity. Pokračujeme za pár minut s Michaelem Jacksonem, ale čekají nás i zprávy, a to ve 12.
1: Uherskobrodská pouť. 3. října zahraje legendární tublatanka Albert a Stří 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: I'm Ariana Grande.
11: It's Hozier.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Současní maturanti budou mít kvůli omezeným místům na vysokých školách výrazně stíženou pozici. Vláda totiž v návrhu státního rozpočtu pokrátila vysokým školám finanční prostředky. Podle České konference rektorů tak univerzity nebudou moci přijmout silné populační ročníky. Zatímco poptávka studentů roste, rektorům chybí miliardy korun na udržení kapacity a kvality výuky. Hrozí tak, že řada talentovaných mladých lidí se na vysokou školu nedostane vůbec. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. A pojďme také na basket. Stephen Curry přidá v dresu Warriors další 2 sezony. Čtyřnásobného šampiona NBA čeká již 18. ročník ve stejném týmu a je tak nejdéle sloužícím aktivním hráčem v jednom klubu. 38-letý basketbalista podepsal novou smlouvu podle ESPN na 2 roky a 116 milionů dolarů, tedy téměř 2,5 miliardy korun. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
15: Zítra se na Novém náměstí u pošty v Malenovicích uskuteční setkání zdravci. Od 14 do 18 hodin se můžete těšit na komentovanou prohlídku, přelety dravců, focení a taky na zábavné edukační stanoviště pro děti i dospělé. Vstup se žádný neplatí, přijďte si sem užít pohodové odpoledne.
16: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: No, počasí nás čeká teď v následujících dnech velmi pěkné, protože se blíží babí léto. Ačkoliv už máme podzim, tak léto ještě naposledy vystrčí růžky a vlastně začíná to už dneska. Nejvyšší teploty do 22 stupňů, pršet by rozhodně nemělo. Počítejte s tím, že jenom na severu a severovýchodě naší republiky se teploty udrží někde pod 20 a jestli se pohybujete na horách, teploty budou maximálně do 12 stupňů. Ale sobota pokračuje i po pravém poledním, s vámi je Kuba Urban, Hit Radio, no a taky ty největší hity. A když největší, tak Michael

Krištof a jejich Rubikon. Máme 7 minutek po pravém poledni a vy posloucháte Hit Radio. Dobrá volba, děláte skvěle, hezkou sobotu. Jestli máte doma takový ten robotický vysavač, jak vysává za vás a vy se na něj jenom koukáte, případně mu určujete, kde by to mělo vysát přes mobilní aplikaci, tak bacha na něj, já bych ho dneska zkontroloval. Některým robotickým vysavačům už totiž obývák začíná být poměrně malý. Na německé dálnici A3 musela zasahovat policie kvůli robotickému vysavači. Ano, na dálnici. On si to totiž úplně v klidu šinul levým pruhem mezi auty. Tohle se opravdu jako skoro nemohlo stát, ale je to reálná věc. Když si to zadáte do Google, tak vám to vyjde. Policisté ho nakonec odchytli a jako zjištěnou věc naložili do služebního auta. Já mám samozřejmě k tomuhle nějaké dvě teorie, jo. Buď ho omylem tedy majitel přepnul do režimu autobán, což teda nevím, jestli tam je, a nebo už měl zkrátka uklízení plný zuby, prásknul dveřma a vyrazil za svobodou. Jinak si to nedovedu vysvětlit. No každopádně v levém pruhu německé dálnice platí jedno, když nevysáváš alespoň 200 km za hodinu, tak uhni doprava. Já bych se přece jenom na toho vašeho mazlíčka domácího, robotického dneska podíval, nějak mu promluvil do duše, ať něco podobného nedělá. Má to samozřejmě jednu obrovskou výhodu, jo. Jak známe české dálnice, že kdyby vjel na D1, tak se podle mě propadne do první díry. Tohle je Shakira. A tohle je hymna fotbalového mistrovství. Dáme si daj. Právě teď.

0: Ideální saxofon pro sobotní poledne. 15 minutek po 12. No a další muzika vás čeká. Stejně tak jako jedna překvapivá zpráva. Teda nevím, jestli jste to věděli, mě to dneska teda celkem zaskočilo. Je to zpráva ze včerejšího večera. Jestli sledujete sport, tak vám určitě jméno Barbora Sémanová si něco říká, jo. Je to naše nejúspěšnější plavkyně, je to vlastně teď tuším čerstvá mistryně Evropy a už její jméno na závodech neuslyšíme. No jo, teda ne, že by jako nestartovala, ona normálně plavat bude dál, ale vdala se a to za jméno velmi slavné, protože až bude příště zase skákat přímo do bazénu, tak už se bude jmenovat Barbora Šupenič. A jestli vám to jméno něco říká, tak ano, on je ten, který šokoval zlatem z mistrovství světa. Aleksandr Šupenič, vynikající to šermíř a už jsou normálně manžele. Takže gratulujeme v tomhle případě, protože oznámeno to bylo včera na jejím Instagramu, tak jenom abyste se nedivili, až příště se zase budou sčítat nějaké úspěchy a to třeba právě z bazénu, tak Barbora Sémanová už je Barbora Šupenič. Abyste nebyli zbytečně zmatení. Tohle je klasika od Meredith Brooks. Bitch. A taky Robbie Williams. To všechno vám budeme hrát už za chvíli.
1: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Kart Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

velkolepá hudební spolupráce Martin Garrix, Macklemore a Patrick Stump. A taková malá vzpomínka, jo, na léto, Summer Days. Mimochodem, okolo Macklemora se teď jako hodně dělo, hodně se to okolo něj točilo. On má totiž najednou volno v kalendáři, teda už vlastně zase ne, jo, ale Ed Sheeran ho tak nějak jako vyprovodil ze svého amerického turné, protože americký rapper Macklemore vlastně skončil jako předskokan turné Eda Sheerana, a to poté, co během koncertu veřejně podpořil Palestince a taky zahrál jednu protestní skladbu. No a Ed Sheeran říká, dobře, tak takhle to nepůjde, a vlastně to skoncoval se všema předskokanama a nakonec to turné dokončí úplně sám. No ale Macklemore toho vlastně využil. Najednou měl volno v kalendáři a říká, dobře, tak já oznámím svoje vlastní turné, které se dokonce jmenuje Free Palestine Tour. Zatím má 3 evropské zastávky, Dublin, Paříž a taky Londýn, ale další zastávky by prý měly přibývat. Celý ten výtěžek chce věnovat organizacím, které podporují Palestince. No a oznámení začal vlastně docela výmluvně, trošku si rýpnul, jo, do toho Eda Sheerana a říkal, jak všichni víte, můj program se teď trochu uvolnil, ha. No takže Macklemore vlastně bez toho turné jako dlouho nevydržel, jede si vlastní a tak nějak vlastně toho celého využije. Teď už Miraj a Anděl a za pár minut třeba David Guetta s Kelly Rowland. Zazpomínáme na jejich hudební spolupráci s názvem When Love Takes Over. My jsme Hit Radio, tak hezkou sobotu.

nejrychlejší playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Jeden velký hit za druhým a k tomu patří taky Nico Santos, Human Being. Já jsem Kuba Urban, no a popřeju vám krásné odpoledne, nejlépe samozřejmě u nás, na Hit Rádiu, protože to počasí k tomu svádí, přátelé. Vypadá to, že dneska vlastně bude docela pěkný den. Nejenom dneska, ale meteorologové to slibují na celý příští týden, takže hurá, hurá, vítej babí léto. Už se nám chybělo. Tohle jsou Coldplay a We Pray, tohle je muzika, kterou vám ještě zahrajeme do jedné hodiny. No a společně se slyšíme zase brzo u nás na Hit Rádiu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Zuber Grand ve skle za skvělých 12,50. České vejce velikosti M 30 kusů za 79,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.

0: svoje rádio. Díky, že ho posloucháš. Hit Radio Zlín. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a hnedka takhle na úvod nesu dobré zprávy, jezdíme úplně bez komplikací. Kdybyste ale na cokoliv na cestách narazili, pošlete mi to hlasovkou nebo zprávou na WhatsApp Hit Rádia Zlín. 601 13 13 05.
1: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+ KK až 3+ KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Mastercard. Kůrovec by mohl příští rok znovu napáchat větší škody. V Krkonoších letos jeho výskyt výrazně klesl. Správa Národního parku ale kvůli suchu a oslabeným stromům očekává v příští sezóně nárůst. Jaká opatření správa parku chystá, ví vedoucí odboru péče o Národní park Václav Janca.
6: Tam, kde můžeme, tak v tuto chvíli zpracováváme tohle dřevo, tyhle ty stromy vytahujeme a sanujeme a samozřejmě z analýz, kde v letošním roce teď na podzim, kde přes rok byl kůrovec, tak se dá předpokládat, že příští rok v těchto místech může být znovu.
5: Na příští sezónu proto správa parku připraví v lesích pokácené stromy, které kůrovce přilákají a pomohou zachytit její první rojení. Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. O další mandát by se však mohl ucházet po pauze, kterou si vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války. No a Brit George Russell z Mercedesu odstartuje z prvního místa do velké ceny Formule 1 v Baku, která se pojede netradičně v sobotu. Důvodem je státní svátek v Azerbajdžánu, který připadá na neděli. 15. díl mistrovství světa začíná v těchto chvílích.
7: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Kouknem taky, jak je venku, krásná sluníčková obloha a 17 v plusu k tomu. A takhle by nám to mělo vydržet celé odpoledne, dokonce až zhruba do 18. hodiny.
1: Hit Radio Zlín.
0: Sobotní odpoledne, Martin Král a Hit Radio Zlín a za chvilku budeme ve velkém hodovat. Teď posílám muziku, tady je Sia.

Chvilku po 13. Hit Radio zní s vámi a hnedka takhle na začátek jeden tip. Pokud ještě nejste rozhodnutí, co s tím načatým prodlouženým víkendem, tak dnešním dnem odstartovali svatováclavské hody v Hunině. A přiznám se, že tady mám asi trochu díru ve vzdělání, protože třeba dneska jsou na programu akorát dva fotbalové zápasy, což pro mě je novinka, že hody jsou i o sportu, ale tak asi proč ne? Ten hlavní program na nás ale čeká až pondělí, takže času dost. Tak co, vyrazíte? A jestli vás třeba hody úplně neoslovily, tak jaké máte plány? Pojďte inspirovat nás ostatní. 601 13 13 05, náš WhatsApp.

0: prodloužený víkend v plném proudu a vy se rozhodně nebudete nudit. Na náš WhatsApp Hit Rádia Zlín přistály zprávy s vašimi plány, na které jsem se před chvilkou ptal. Píše Jana, manžel už od čtvrtka chystá košík a v pondělí ráno jdeme na houby, prý na svoje tajné místo, které mi ani po 15 letech neprozradil. No tak hlavně pošli, jak to dopadlo, já jsem slyšel, že letos moc nerostou, ale je fakt, že za ty poslední dny trochu sprchlo, tak třeba jo. A ještě Tomáš, každý rok na svatého Václava chodíme s tátou pěšky na svatý Hostýn z Bystřice. Letos to bude už po 20. No tak je vidět, že u nás to prostě žije a možností je v podstatě nekonečně. Ať už ale budete dělat cokoliv, Hit Radio Zlín vám u toho bude dělat společnost s tou nejlepší muzikou. Už za chvilku Panic at the Disco anebo Alvaro Soler, tak zůstaňte s námi. Hit Radio.
1: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Trinity Bank Arena 2. října ožije. Přichází bitva o Zlín. Hokejový souboj univerzit. Legendární hit What is Love ve Zlíně živě od hvězdy 90. let Hedoveje a DJ Manene na jednom místě. Akce, kde se baví studenti, rodiče i děti. Vstupné od 119 korun. Přijď a zažij hokejovou bitvu o Zlín. Více na bitvaozlin.cz.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.

0: Richard Miller, galakoncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.

tady je Rádio Zlín k vašemu sobotnímu odpoledni. A jinak tady u nás ve Zlíně si myslím, není úplně moc míst, kde bychom se cítili vyloženě nepříjemně. Jakože jo, asi nás všechny napadne, třeba nádraží, ale třeba taky Kozlův žleb na Jižňácích. Jestli nevíte podle názvu, tak tam to je to místo pod mostem u zastávky trolejbusu Česka. A teda nevím, jak vy, a vždycky, když jsem tam musel procházet, tak jsem si nasadil kapucu a hlavně jsem rychle spěchal pryč. Tak ale pozor, ono už to vlastně není úplně potřeba, protože se tam začaly pořádat akce Žleb Session, kde si můžou děcka zkusit jezdit na skateu, byly tam třeba i koncerty nebo výstava mladých fotografů. No prostě to tam žije a stává se z toho místo, kudy ne, že se bojíme projít, ale naopak se tam ještě budem těšit.

Za 2:45 a tohle nás pořádně rozproudilo. Pink a Blow Me na Hit Radio Zlín. Jinak mě pár dnů zpátky přistálo do mailu First Minute zájezdy na rok 2027 jsou tu. Tak si říkám, jestli to není vlastně brzo, i když teda se dá pěkně ušetřit, ale co hlavně,

0: Jestli už se taky díváte po nějaké dovči na příští rok, tak pozor na Chorvatsko. Tam totiž bude složitější sledovat ceny, protože tam v obchodech a restauracích budou muset zobrazovat jakousi kotevní cenu. Čili to by měla být cena, co platila letos 10. září. Takže když bude, nedej bože, řízek ve slevě, tak vedle něj budou 4 různé ceny. No prostě to budou mít složitý. Já jsem se skoro ztratil už jenom, když jsem to vysvětloval.
1: Město Kroměříž a Dům kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobacii, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
2: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo,
9: iPhone 17,
10: laserové projektory,
9: sluchátka Apple Beats
10: a stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, nehoda dvou osobáků se řeší mezi Hlukem a Uherským Ostrohem, tak opatrně, pokud tady budete projíždět. A jestli narazíte na cokoliv dalšího, dejte vědět na WhatsApp Bitradia Zlín 601 13 13 05.
1: Pátek 2. října, pouťová megaparty na hale. Vstupné 150 korun. Zahraje DJ Simona, DJ Trnka a skupina Křídla. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na uherskobrodská.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Senát zřejmě nabídne sněmovně vlastní novelu trestního zákoníku, která počítá s uzákoněním nepromlčitelnosti trestného činu vraždy. Doporučil to tento týden senátní ústavně právní výbor. Horní parlamentní komora o předloze rozhodne ve středu. Za dva týdny budou komunální volby, konají se 9. a 10. října. V těchto volbách ale nelze hlasovat na voličský průkaz. Volič tak může hlasovat pouze v místě trvalého bydliště ve svém volebním okrsku. Kde ho ale použít můžeme, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Ressler.
9: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
8: Ve volební místnosti tak zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy bude v budoucnu uložena s ostatními ostatky, které jsou v kryptě baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V bazilice přibude nový relikviář, ve kterém bude malý ostatek světice, takže úcta k ní zůstane zachována, řekl to arcibiskup Přibyl. No a čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem je chorvatský tým vedený kapitánem Modričem.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Líp už dneska nebude, na teploměru 18, ale nebojte, to neznamená, že odpoledne končí ve 2 hodiny. Naopak, takhle nám to vydrží až do večera. Ideální na to někam vyrazit.
6: Hit Radio Zlín.
0: Ale ať už zůstanete doma nebo ne, bude vás u toho doprovázet Hit Radio Zlín s těmi nejlepšími hity. Tady je Kamrad.

Tolik Kelly Clarkson, chvilku po 14. ze trhu Hit Rádia Zlín pro vaši lepší sobotu. A včera se v centru města Zlína konal už každoroční klampionový průvod z památníku Tomáše Bati až k zámku. No a jestli jste to nestihli, tak nevadí, já mám pro vás to samé v Bledě modrém, ale lepší. Ve Zlínské zoo totiž už dneska večer proběhnou první letošní večerní prohlídky, taky s lampiony. Jestli už jste někdy byli, asi nemusím vysvětlovat, že to je fakt jako jedinečný zážitek. Je teda fakt, že spousta zvířat už je třeba zalezla a odpočívá, ale i tak, pořád je toho dost co vidět, to prostředí je prostě super. Co mě úplně dostalo, zámek Lešná nezůstává na tuhle akci zavřený, ale naopak, tam mají speciální prohlídky, kde já jsem třeba loni byl poprvé a moc jsem od toho teda jako nečekal, ale byl jsem velice příjemně překvapený. Bylo to udělané superově, aby se bavili nejenom děcka, ale i my. Tak jestli jste ještě nestihli nic typicky podzimního, rozhodně doporučuju. Súbeme na radio.

0: Tolik bylo z frekvencí z éteru Hit Rádia Zlín. Umíte složit Rubikovku? Já se přiznám, odmala to zkouším a podařilo se mi to snad asi jako jednou, když jsem se hodně nudil, trvalo mi to třeba 3 hodiny, než jsem to rozluštil. No a právě ve složení Rubikovy kostky teďka padl nový světový rekord. 6letá Číňanka ji složila za 4,27 vteřiny. Jsem přemýšlel, k čemu to přirovnat, tak jsem napsal do internetu, co se dá stihnout za 4 vteřiny a vyjelo mi, zkušený člověk zvládne zhruba za 3 vteřiny zavázat kaničky. Tak ještě, že mám boty bez nich, aspoň se nemusím cítit blbě.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
6: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
7: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
8: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

Chvilku po půl třetí jste z Rádia Zlín a že začal podzim, všichni víme, jednak že jo, konec září, druhak se dost ochladilo, ale navíc v kavárnách zase pumpkin spice latéčka a takovéto věci. A hele, klidně mě sučte jak chcete, jo, ale já to mám prostě rád. Tak ale pozor, jo, ono se to občas pojí s hromadou cukru, tak to není úplně ideální přehánět, co je dobrý, že si můžeme úplně zadarmo nechat zkontrolovat, jak na tom jsme, jednak teda s cukrem v krvi, ale zároveň i se zrakem a se znamenkama, to konkrétně dneska ve Zlatém jablku až do 5 hodin. A tím prosím vás, nechci rozhodně vyvolávat žádnou paniku, naopak ono to vlastně může být docela uklidňující, protože jednak přesně díky takovému testování se většinou ty problémy odhalí brzo, kdy je mnohem jednodušší to ještě vyřešit, ale hlavně stejně u naprosté většiny z nás se obvykle nic nenajde. Tak aspoň můžeme

0: Rádio Zlín s vámi a žhavé téma dlouhodobě na zlínských cestách, které koluje taky teda po internetu a po sociálních sítích, tak kromě toho, že je to všude na cestách ucpané, tak se často řeší taky najíždění do křižovatky, že si často řidiči najedou, i když tam není úplně místo, a než se to před nimi rozjede, tak už zase blokujou, že jo, z druhého směru. Já jsem včera projížděl centrem Zlína, odbočoval jsem od Otrokovic směrem k majáku a koukám, jak na mě svítí obrovský bílý nápis, něco jako nenajíždějte si do křižovatky, počkejte, až tam bude místo. Tak vlastně mě překvapilo, že se proti tomu začalo takhle i aktivně něco dělat. To se moc nevidí. Tak na to, když tak zkuste taky myslet, jestli jste právě za volantem, a chvilku před celou se podíváme taky na to, jak vám to jezdí.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes, sir!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a už je zase klid. Nehlásíte v tuto chvíli z cest žádné komplikace a to je dobře. Tak se na to vydrží, ale kdyby náhodou, dejte o tom vědět na WhatsApp Rádia Zlín 601 13 13
1: 05. Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+ KK až 3+ KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Uživatelé e-dokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální agentura provedla změny kvůli stabilitě systému během voleb. Instalace trvá jen krátce, proto jí agentura doporučuje udělat co nejdříve. Hasiči se častěji potýkají s lesními požáry. Jen během letošních letních prázdnin museli řešit přes 1800 případů, což je nejvíc za posledních 5 let. Jaké jsou nejčastější příčiny, uvádí mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
6: Roli hrály samozřejmě povětrnostní podmínky, zejména velké sucho. Nejčastější příčina je v případě přírodních požárů vždycky stejná a je to nedbalost. Požáry vznikají od táboráků, nedopalků, turistických vařičů, ale taky při zemědělských nebo lesních pracích.
5: Hasičskou techniku je k ohni náročné v přírodě dostat, proto lesníci začali klestit v lesích průseky, které by tu cestu měly usnadnit. Papež Lev XIV. Na setkání s migranty, jímž započal druhý den své návštěvy Francie, vyzval ke spolužití v důstojnosti a míru. S migranty se setkal v pařížském diecézním centru, které přistěhovalce podporuje. No a teď jedna veselka. Nejlepší česká plavkyně Barbora Sémanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na Instagramu. Gratulujeme!
1: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Teploměry stále hlasí 18, ale pokud budete stát chvilku na sluníčku, věřil bych klidně i minimálně o 5 stupňů víc. Každopádně dnešní odpoledne bude krásně slunečné a v noci čekáme teploty mezi 9 a 12 stupni.
4: Hit Radio Zlín.
0: 15. hodina je tady a s ní něco, co jinde jen tak nezažijete. Tak zůstaňte s Hit Radiem Zlín.

Tak doufám, že tenhle hit jste si užili minimálně stejně jako já, Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind na Hitradio Zlín. A na Zlínském zámku teď mají takovou speciální výstavu. Ono totiž můžete přijít kolikrát chcete, ale pokaždé to tam bude vypadat jinak, protože si tam všechno můžeme udělat úplně podle sebe. Jsou tam připravené různé jako loutky, prostředí, třeba i divadelní rekvizity, nebo úplně náhodné věci. Něco jako když přijdete na půdu a vyhrabete tu starou krabici a koukáte, co v ní vůbec je. Akorát, že tady z toho vzniklo, říkají tomu imaginárium, a je jenom na naší fantazii, jak to bude vypadat. Je, a mimochodem, to mi připomnělo, já jsem nedávno se přesně prohraboval ve starých věcech ze školy a našel jsem nějaké sešity a v jednom z nich jsme měli napsat slohovku, že čím bychom jako jednou chtěli být. A víte co, 601 13 13 05, náš WhatsApp, pojďte mi napsat, chtěli jste jako malí být popeláři, astronauti nebo něco úplně jiného? A co vás na tom jako nejvíc tehdy bralo? Vzpomenete si? Pojďte mi to napsat, já vám za odměnu prozradím, co to bylo u mě. To neuhodnete.

0: Prosím vás, musíme si něco ujasnit. Tady na Hit Radio Zlín totiž před chvilkou přistála jedna zpráva, která mě ale jako těžce znepokojila. Já jsem se vás ptal, čím jste jako malí chtěli být, až vyrostete, a napsala Martina. Já chtěla být paní v pekárně. Myslela jsem si, že večer může sníst všechno, co se neprodalo. Jakože moment, ona nemůže? No to je konec, můj život je jedna velká lež. No jinak zpráva od Michala, a to je moc hezký. Chtěl jsem být kominík, protože jsem chtěl všem kolem nosit štěstí. Jinak já přidávám ještě, jak jsem slíbil, že jsem původně kdysi ještě před moderátorem chtěl být řidič autobusu. Mi to připadalo jako neskutečná pohoda. O, tak dneska už toším, že to asi není úplně jenom tak.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
2: Zuber Grand ve skle za skvělých 12,50. České vejce velikosti M 30 kusů za 79,90 se zákaznickou kartou.
1: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Richard Miller, galakoncert hudební legendy 9. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Večer plný hitů v rámci turné Vánoce 2026. Richard Miller s kapelou ve Zlíně už 9. listopadu. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Srdečně zve agentura Velryba.
1: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

další legendární hitovka Ed Sheeran Galway Girl z Hitrádia Zlín. A za poslední roky všechno tak nějak jako čím dál víc zrychluje, pořád se za něčím ženeme, spěcháme, nestíháme, ale o to zajímavější pak je třeba se i jenom na chvilku zastavit a koukat se kolem sebe a všimnout si, jak se vlastně všechno kolem nás změní. Že ta ulice, kde jsme vyrůstali, najednou vypadá o dost jinak, ta sámoška, kam jsme chodili jako malí, už tam dávno není, dostavili se třeba nové baráčky. No a to platí třeba i ve městě Hluku u Uherského Hradiště. Tam totiž na místě, kde stál kdysi kravín, tak před pár dny otevřeli nový prostor s krásným parkem, takové ty malé fontánky tam mají a workoutové hřiště. A vlastně je to přesně to místo, kde se zase za 20 let někdo zastaví a bude vzpomínat, kde se učil na kole a kde strávil to nejhezčí léto svého dětství. Můžeme jen závidět.

0: Tolik ale Farben, taky hodně talentovaný borec, těch hitů od něj není úplně málo. Tohle třeba byl Little Hollywood, hit rádia Zlín a za chvilku si dáme kapelu Xero. Říká vám to něco? No jo, zarytí fanoušci určitě vědí, takhle se totiž jmenovali Linkin Park, ještě předtím, než se k ním přidal Chester Bennington, takhle to tenkrát znělo. Já vám ale pustím jednu z těch klasik, které známe všichni, velký hit Somewhere I Belong, tak si na něj počkejte.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elite.cz.
8: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy opatrně až do 18. hodiny v Kroměříži na ulici Obvodová, čili u bazénu a obchodní akademie. Míří tam fanoušci hokeje na zápas, který bude začínat už za hoďku. Jestli máte nějaké další info z cest, o kterém bychom taky měli vědět, pošlete mi ho zprávou nebo hlasovkou na WhatsApp Hit Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Mastercard. Mimo úrovňovou křižovatku Pražského okruhu a D5 čeká přestavba. Momentálně probíhají přípravné práce, které potrvají do 13. října. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
9: Naším cílem je nyní udělat nezbytné práce, abychom příštím roce mohli naplno spustit modernizaci, která výrazně zvýší plynulost dopravy, odstraní časté dopravní komplikace a zároveň vytvoří ideální podmínky pro budoucí rozšíření dálnic D0, tedy Pražského okruhu a D5, na 6 pruhů.
8: Křižovatka patří dlouhodobě k nejvytíženějším místům na Pražském okruhu. V Tatrách napadlo až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti. V Tatrách platí první lavinový stupeň, což neznamená nulové riziko lavin. No a české tenistky se v nedělním finále poháru Billie Jean Kingové utkají o titul s Ukrajinou. Výběr kapitána Ilji Marčenka porazil v semifinále v Šenčenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Rozhodující bod získala Elina Svitolinová.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Stále držíme 18 stupňů, ty by měly vydržet hezky až do večera a když koukneme na zítřek, tak s teplotami se dostaneme na 20 a bude zataženo.
6: Hit Radio Zlín.
0: 3 minuty po 16. Hit Radio Zlín a Martin Král s vámi a za chvilku velkolepé odhalení.

Sobotní odpoledne trávíte s těmi nejlepšími hity z Hitrádia Zlín. Teď nám dozněl Alex Warren a jinak nevím, jestli jste to zaregistrovali. Před pár dny vyšel velký průzkum o tom, jak jako vnímáme naše okolí, jo? Jak se tam cítíme, měřili to v jednotlivých krajích Česka a pozor, jeden z výsledků je, že se tady u nás ve Zlínském kraji cítíme nejvíc bezpečně. No takže klasika, je zase potvrzeno, jsme prostě nejlepší. Co mě ale na tom průzkumu ještě pobavilo, že nejvíc se nějakých jako nebezpečí obávají hlavně mladí lidi pod 30 let. A já to vlastně nejvíc chápu. Mě dneska zazvonil telefon s neznámým číslem a automaticky první myšlenka, co se zase stalo. A ono nic, jenom nějaký průzkum. Tak se hold asi děsíme všeho zbytečně.

0: Taky po 16. hodině jste zítra Rádiem Zlín a podzim už vidíme nejenom v kalendáři, ale taky venku. Za ten poslední týden už jsme se dostali s teplotami pod 10 stupňů a to je přesně to počasí, kdy si vezmeme na sebe třeba silnější svetr nebo slabší bundu a po chvilce venku je nám vedro, ale když si ji sundáme, tak je zase zima. Dneska je to ale trošku jinak, protože ty teploty se vyhouply zase zpátky nahoru a dokonce by to mělo vydržet zhruba kolem té 20 v příštím týdnu. Tak uvidíme.
1: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
1: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
12: Radio. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Ladíte i Rádio Zlín a od příštího roku na školách zmizí všechny minerálky, džusy a vůbec prostě sladké pití. A to teda hlavně z bufetu a automatu. A mě na tom úplně dostalo, že oni se ptali ředitelů některých škol a vyšlo z toho, že vlastně už teď fungují nějaké jako filtrační zařízení a je to prý tak populární, že dětskám normální voda díky tomu přefiltrování nevadí a slazené vody jim pak nechybí. Tak nevím, jak je to u vás doma, kdybyste se zeptali vašeho puberťáka třeba, jestli by s tím souhlasil. Jestli jo, tak jenom dobře. Nicméně, já jsem si vzpomněl na náš školní bufet, co jsme měli do páté třídy a všichni jsme si tam chodili kupovat takové ty ochucené mléka. To bylo úplně legendární. Co myslíte, budou dnešní děcka jednou vzpomínat stejně na přefiltrování?

0: 4 minutky před 4:45 jste na vlnách Hit Rádia Zlín a to dobře děláte, protože jedině u nás vás zásobujeme těmi nejlepšími hity pro vaše lepší odpoledne, čemukoliv, co zrovna děláte. Za námi Kamarád a za chvilku třeba Rosa a Bruno Mars, ale ještě taky i jeden song, podle kterého měl dokonce vzniknout i film. Avril Lavigne, Skater Boy. Film teda nakonec sice nedopadl, ale tohle prostě nestárne, tak třeba se ještě dočkáme.
1: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Město Kroměříž a Dom kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.
5: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
9: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a vy jste dneska úplně vzorní. Vidím cesty volné a ani nehlásíte žádné zdržení nebo komplikace. Kdyby se to náhodou změnilo, pište nebo posílejte hlasovky na WhatsApp Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: Uherskobrodská pouť 3. října zahraje legendární tublatanka Alband a Street 69. Sportovní hala Uherský Brod. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Senát zřejmě nabídne sněmovně vlastní novelu trestního zákoníku, která počítá s uzákoněním nepromlčitelnosti trestného činu vraždy. Doporučil to tento týden senátní ústavně právní výbor. Horní parlamentní komora o předloze rozhodne ve středu. Moderní technologie mají získat větší prostor ve zdravotnictví. VZP chce usnadnit jejich cestu do běžné péče, kde mohou pomáhat například s diagnostikou, vzdáleným sledováním pacientů nebo organizací péče. Více říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
9: S technologickými novinkami se VZP už dnes mohou hlásit univerzity, vývojáři i startupové firmy. VZP očekává, že by příští rok mohly díky tomu přibýt desítky nových technologií ve zdravotnictví.
8: Na jejich zavádění největší pojišťovna v Česku vyhradila 300 milionů korun. První případ otravy oxidem uhelnatým zaznamenali v nové topné sezóně záchranáři v Moravskoslezském kraji. V pátek vyjížděli do domu ve Štramberku na Novojičínsku, kde se při otrávili muž a žena. Oxid uhelnatý není cítit a může způsobit trvalé poškození zdraví. No a český hokejový útočník Pavel Zacha v přípravě před NHL asistoval u obou branek Bostonu při prohře 2-3 v prodloužení na ledě Washingtonu. Jeden gól Bruins vstřelil David Pastrňák. Střelecky se prosadil také Radek Faxa, jehož Dallas porazil Minnesota 2-1.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Nádherná sluníčková obloha momentálně nad Zlínským krajem, pěkně nám to vyšlo k tomu sobotnímu odpoledni a vydrží až do večera. Teploty v noci čekáme mezi 9 a 12 stupni.
6: Hit Radio Zlín.
0: Poslední společná hodinka před námi, tady Martin Král a Hit Radio Zlín a připravte mobily, za chvilku se budou hodit.

Tolik taky Robin Schulz a Fastboys, je trochu Rádia Zlín a většinou se dělíme na takové dva tábory. Jeden, co má radši léto a druhý zase zimu. No tak po tom letošku, kdy to pařilo v některých chvílích docela fest, tak se to možná začne trochu přelívat třeba do podzimu. Co myslíte? Totiž když se nad tím zamyslíte, jo, tak venku je to krásně barevné, jak postupně opadávají listy ze stromů, máme burčák. Když jdeme ven, tak se nepotíme na prvních pěti krocích. Vlastně to má jako spoustu fajn věcí a určitě jsem ještě na něco zapomněl. Tak víte co? Pojďte mi napsat, co máte na podzimu nejradši vy, nebo třeba co nejradši děláte. 601 13 13 05, náš WhatsApp je připraven na vaše zprávy a hlasovky.

0: No, nesklamali jste. Tady na Hitradio Zlín se bavíme o tom, co máte nejradši z podzimu. Lucka z Vizovic napsala, u nás je podzim hlavně o švestkách. Babička vaří povidla v kotli na zahradě a celá rodina u toho míchá. A pak samozřejmě pálenka. No jo, se hned pozná, že jsme Moraváci. Tomáš, pouštíme draky. Kluci si letos udělali vlastního a byl to sice spíš padák než drak, ale smáli jsme se u toho celé odpoledne. A ještě Martina, svatomartinská husa, pečená se zelím a knedlíkem, jo, na to se těším celý rok, tyjo, tak teď jsi mi udělala úplně chutě. Každopádně teda díky moc za všechny vaše zprávy, zase se mi tady jako nevlezou všechny, ale myslím si, že jsme i tak pěkně nasáli tu podzimní atmošku.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

za námi Jay-Z a Mr. Hudson z éteru Hit Rádia Zlín. Velký úspěch slaví ten nový fotorám, který je teprve pár měsíců u biotopu na jižních svazích. Tak je fakt, že vídám třeba často na sociálních sítích pěkný zarámovaný Zlín právě s Tama a brzo začnou přibývat fotky i trochu z jiného úhlu, protože podobný dřevěný rám vznikl opět teda na jižňácích, ale tentokrát na Podlesí, vlastně úplně nahoře. To je místo, kde já jsem chodil tyjo dlouhé roky ze školy a je fakt, že ten výhled od tama je úplně bombastický. Taky tam mám nejednu fotku. Navíc teda je to geniální místo i na procházky pro děcka pohádkový les. No jestli jste ještě nebyli, je ideální čas?

0: Dnešní odpoledne jsme to na Hit Radio Zlín měli hodně takové podzimní, kromě takového shrnutí, co máme na tomhle období nejradši. Jsme si řekli ještě kam vyrazit teďka o prodlouženém víkendu a navíc zaznělo hnedka několik míst po městě Zlíně, které se mění k lepšímu a spousta dalšího. Tak díky, že jste byli u toho a spolu se slyšíme zase v pondělí od 13. do 18. hodiny. Do celé vám posílám ještě další muziku, bude Dinoro, Gigi Agostino, Tom Walker a nebo taky Lady Gaga. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
3: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

0: svoje rádio. Díky, že ho posloucháš. Hit Radio Zlín. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Uživatelé e-dokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální agentura provedla změny kvůli stabilitě systému během voleb. Instalace trvá jen krátce, proto jí agentura doporučuje udělat co nejdříve. Kontrola reflexních vest odhalila řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce prověřila 100 typů těchto výrobků a u 45% zjistila pochybení. Jaké vesty dopadly nejhůře, ví mluvčí inspektorů František Kotrba.
3: Zjištění zkušební laboratoře jsou však kritická v segmentu dětských reflexních vest, kde nevyhověl žádný ze tří testovaných vzorků.
2: U některých vest nefungovaly reflexní prvky dostatečně nebo byly špatně umístěné. Už za necelé 3 hodiny začne zápasem proti Chorvatsku nová éra české fotbalové reprezentace. Na lavičce se poprvé představí nový trenér českého týmu Španěl Santi Denia, který po mistrovství světa nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je Chorvatsko s kapitánem Lukou Modričem. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Bude polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, zpočátku ojediněle mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty budou v rozmezí 18 až 23 stupňů Celsia.
4: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz
0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
2: Zuber Grand Veskle za skvělých 12,50. České vejce velikosti M 30 kusů za 79,90 se zákaznickou kartou.
1: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Město Kroměříž a Dom kultury zvou na Den uniformovaných sborů. Sobota 3. října od 10 hodin na kroměřížském letišti. Letos bude v duchu hasičů a hvězdou je originální americký fire truck. Těšte se také na leteckou akrobací, statické a dynamické ukázky i historická letadla. Vstup zdarma. Den uniformovaných sborů Kroměříž.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: Ahoj. Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
3: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Ať jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Zlín. Hit Radio Zlín.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi kresy, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Znáte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
2: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve. Přijďte 3. října na Den medu a medoviny. Poznejte tajemství včelařství, ochutnejte dobroty raně středověké kuchyně a užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Zve vás Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.

0: kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Chcete super tip? Spěchejte do firmy Largo.cz nakoupit. Exkluzivní prodejce lesní a zahradní techniky Husqvarna má nyní pro vás slevy. Buďte o krok napřed s robotickými sekačkami Automover. Vaše zahrada si to zaslouží. Largo.cz, záruka skvělého prodeje. Zlín, třída Tomáše Bati a Uherský Brod pod Dvorkem.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.